0: brzlí jednakost. Učí mě růst.
1: Hamisi Tatlan Cseh Avantgárd Experimentál az E Cizi Vize.

šachovnici. Zástupy pěšáků rázují k uánu. Jdou přímo za nosem, nemají jiný směr, hřbety ohýbají pod tíhou nákladu. Schraplavejch repráků, muziku do skoku, nasávají houška. Je to malá zkouška. Jdu a dávám pozor, abych nepochodoval. Jdu a dávám pozor, abych nepochodoval.

na was spiec pod mlecznym sercem spitkich ludzkich twarzi. Rasa pali klapy świetel, jen kabaty se wyrożuj w ciści ledových ker. Stišení tím, že chytli místa, svinuli se do sedadel a denní zlobu vypustili do pupečních šňůr. Zapomněli na řidiče, na cíl cesty s probuzením, na to, že možná někdo z nich je černý pasažér. Mysleli si, že naslouchají harmonii sfér, zdálo se jim, že tíže zmizela z jejich těl. Zapomněli, že je veze

Бестино. Rozhavené vlákno, vyčerpaný vzduch. To je světlo. Vyrobím si svoji vlastní tmu. Ruku dám na ruku a prsty sevřu. Bohužel to jinak nejde, než že si přitom sám sobě ruce svážu.

nevzpomenu. Ani na typy, ani na vtipy si nevzpomenu. Nevzpomenu.